0: si kučeka šušna peníze, no mě jen malé strpení. Jak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na krejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Mařenko,